0: Dvojde o milení. Maximum muzika. Leto do maximum.
1: Hitovi na maximum.
0: Kanal 77. Samo hitovi.